Božím chodiaštich voň, Hospodu povolí vsia. Posiatišem celenstim archierej našem livý papirím s tím Hospodu povolí vsia. Preosviaštenišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kyrioni, čestním presvíterství vo Christi, diakonství, ovsem pričti i ľudech,

Nie. A démon ho prosili slovami, keď nás vyhaňáš, pošli nás do stada svíň. Vin im nakazal, iďte. Oni vyšli i pišli do stada svíň. I smoť cíle stado sa takoj verlo z bereha do moria i zatopilo sa u vody.

mi strašnému Bohu. Tu bolo doko predležašťa, vsím nám oblahuje i zrevňa i noko još do svojej potreby plavajuštím z plavej, putešestujuštím z putešestuj, neduhujuští aj z celý vrače do žití les. Blahodatiju i štedrotami čelovíko ľubijem jedinorodná osena Tvojeho s ním, že blahosloven jesi, so presiatým i blahým i životvoriaštím Tvojim duchom.